0: Na Exprese.
1: Myslí, jak zlatá bula sicilská, stvrcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera.